Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
6: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
7: Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Chasing Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.
8: Dance Radio.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.
2: Dance Radio.

Krásné dobré ráno, tady jeden z rádio 89 a 102,9 FM Robin with Every Harby právě teďkom v našem éteru. Za dvě minutky máme 7 hodin ráno, což znamená, že nám odstartuje ten čtvrteční ranní fresh na Dance Rádiu. A my si budeme dávat 120 minut toho nejlepšího minimálně staneční muziky. Čeká nás forma B Chunky. A těšit se můžete taky na

Tak užívejte pohodové čtvrteční ráno, 1 minuta nás dělí od 7 hodiny, tak pojďme rovnou na zprávy a taky na počasí. Dance Radio News. Po několika chladnějších dnech se o víkendu do Česka vrátí léto. Teploty budou stoupat a místy dosáhnou až 30 stupňů. Už v neděli však dorazí studená fronta, která přinese ochlazení. To ale zřejmě nebude mít dlouhého trvání a v příštím týdnu se může vrátit velmi teplé počasí, případně i další vlna veder. Americká technologická společnost Alphabet, její součástí je taky internetová společnost Google, ve druhém čtvrtletí zvýšila tržby meziročně o 24% na 119,8 miliardy dolarů. Po 13 dnech ukončili během středečního odpoledne hasiči likvidaci rozsáhlého požáru nejmohutnějšího výškového objektu ve Zlíně. Budova 34 v bývalém areálu baťovských obuvnických závodů začala hořet ve čtvrtek 9. července. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 20 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: 7 hodin 13 minut, k tomu krásné dobré ráno, tady je čtvrteční Dance Radio a taky čtvrteční ranní Fresh s Andy Roadem. Formát Bíčanky, to je věc, která nám vlastně jakoby odpálila ten čtvrteční ranní Fresh za ten 23. července. Svátek dneska slaví Libor, takže přejeme rozhodně všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a budeme hrát samozřejmě to nejlepší z taneční muziky. Za chviličku už třeba i novinka v našem éteru, Anet Fab, Wherever I Go, úžasná věc, to si rozhodně dejte takhle po ránu, pak bude taky Local Singles, Wilkinson anebo The Nux, Foster the People. Tak užívejte čtvrteční ráno s Dance Rádiem.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
3: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
5: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
6: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Dance Radio. Novinka.

Ta nejlepší taneční muzika v českém éteru na 89 a 102,9 FM pouze ve vysílání Dance Rádia a taky samozřejmě v rámci ranního Fresh Dnax, Foster the People, Ride or Die, Big Gigantic Remix právě teďkon v naše éteru. Blíží se nám půl osmí a spousta z vás právě teďkon třeba vstává. Já jak tak tady koukám ze studia, tak dneska to počasí bude stát opravdu za starou bačkoru. Pojďme se tedy rovnou podívat na to, jak to bude dneska vypadat. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, celkem jakoby i zima, no a místy by mohlo i pršet, takže na to buďte rozhodně připraveni. Denní odpolední maxima pouhých 20 stupňů, to teda upřímně jsem si to v červenci představoval jinak, ale já vím, že byste mi tady nejčetko řekli, no před dvouma týdnem asi nadával, že je ti vedro, teď je ti zase zima, no ono, já jsem říkal, ideální by bylo takových 25, 26 stupňů a tak nějak jako chvilku sluníčko, chvilku pod mrakem, ale tohleto, to opravdu není léto. No uvidíme, jak se to vyvrbí. Předpověď slibuje na víkend poměrně příjemnou předpověď. Jasno a teploty až okolo 30 stupňů, tak uvidíme, necháme se překvapit. Teď pojďme dál na muziku. Yes, Boone, Medusa, Clapton, John Summit a nebo Tiësto.

0: Dáváte si čtvrteční den s rádio na vlnách 89 a 102,9 FM. Tiesto, Force, Bring Me To Life. Právě teďkon naprosto fantastická věc, kterou Tiesto dal v posledních měsících dohromady. A já jsem zvědavej na nějaký jeho další release, protože aktuálně mu ten sound opravdu sedne a sluší mu. My se teďkon od Tiesta dostaneme na Ibizu, kde se údajně staví jeden z nejambicioznějších podniků pro pohostinství a taky pro klubový život. Jedná se vlastně o jeden z největších projektů za poslední dobu. Více o tom řekneme určitě v příští hodině. Do té doby si dejte ale muziku. Michael Kalfan, Treasure Soul, bude taky Laidback Look a nebo Everything But The Girl.
1: Stálice trancové taneční scény exkluzivně Česku.
2: Hello Czech Republic, this is Armin van Buuren and you're with Dance Radio.
1: Pořad, který má miliony fanoušků po celém světě. Pořad plný trancové muziky a hostů.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mionetto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
1: Už tam bude.
2: Nech toho.
1: Raději už tam bude.
2: Přestaň. Štěl mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 12,90 a lososa, filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Dance Radio. Dance Radio.

Everything but the girl missing, to tedy radio edit, právě teď konféteru na 89 a 102,9 FM. Jo, kvůli tomuhle tracku, který se John Summit společně s Petem Tongem se snažili udělat vlastně jakoby remix, který se jim jakoby neskutečně povedl a vznikl kvůli tomuhle tomu tracku, nebo respektive kvůli několika verzím remixu, neskutečný souboj mezi hudebními velikány, jako je právě John Summit, Pete Tong a taky Frankie Rizzardo. Už jsme tady o tom mluvili, že vlastně jenom v rychlosti John Summit se domluvil na vydání svého remixu na právě tento konkrétní track Everything But The Girl s Petem Tongem, ale Frankie Rizzardo udělal vlastně, dalo by se říct, podobný remix. No a Pete Tong vlastně zmínil, že to vydá s Frankie Rizzardem, no a na to konto samozřejmě se John Summit ohradil, že byl původně domluvený s Petem Tongem on a že toto nebere jako profesionální a tak dále a tak dále. Já si myslím, že vlastně celá tato kauza už, dalo by se říct, že skončila, protože Frankie Rizzardo řekl, že pokud tam byla takováhle domluva, tak on nebude oficiálně vydávat remix na Everything But The Girl, ale bude to dál hrát ve svých setech, což je samozřejmě pochopitelný. No a potom reakce Johna Summita na sebe nenechala dlouho čekat a nebudu to asi možná prozrazovat, ale puste si jeho set z Ultra Music Festivalu, myslím, že to bylo tam. Tak tam, když v tom setu najedete na ten track, tak uvidíte reakci Johna Summita. Je to poměrně jakoby i zábavný. My na Dance Radio pokračujeme dál po 8 hodině dalších 60 minut toho nejlepšího staneční muziky. Wyston, Kolit. A těšit se můžete taky na Netsky, Bebe Rexa, Light That Leads Me. Tak krásné čtvrteční ráno, pokud se právě teďkon naladili 89 a 102,9 FM, přejeme všem naprosto krásný čtvrtek, 8 hodin 2 minuty k tomu, my jdeme na aktuální zprávy a taky na počasí. Dance Radio News. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc má v plánu prosadit snížení věkové hranice trestní odpovědnosti u dětí ze současných 15 rovnou na 13 let. Podle jeho návrhu by však nešlo o plošné snížení věkové hranice, týkalo by se jen nejzávažnějších zločinů a násilných trestních činů. Evropská komise schválila převzetí americké mediální společnosti Warner Bros. Discovery konkurenčním konglomerátem Paramount Skydance v hodnotě 110 miliard dolarů. Souboj o to, kdo bude pohánět umělou inteligenci budoucnosti, nabírá na obrátkách. Americká společnost AMD oznámila jedno z největších partnerství ve své historii. Firma Anthropic, která stojí za jazykovým modelem Claude, plánuje v příštích letech nasadit výpočetní infrastrukturu postavenou na nové generaci akcelerátoru AMD Instinct. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně oblačnou, zataženou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí pouze k 20 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio. Two ships in the night.

0: 8 hodin 15 minut k tomu Bystone, Rossi Golan, Pecka Kolit, právě teď Konféteru na 89 a 102,9 FM. My se půjdeme vrátit k tomu, co jsme zmínili vlastně na konci minulé hodiny, a jedná se o to, že údajně pokud se všechno dostaví a všechno proběhne podle plánu, tak by se měl postavit jeden z nejambicioznějších projektů v historii nočního života a pohostinství na Ibize, který dokonale propojí prémiový relax s festivalovým světem. No a o co se konkrétně jedná? To je asi to, na co všichni čekáte, protože magie Tomorrowlandu by se mohla právě brzy usadit na ikonickém ostrově Ibiza, a to samozřejmě po celý rok, protože podle zpráv španělského deníku La Voz de Ibiza, bývalý resort Stella Maris v oblasti Cap Nerget by se měla proměnit v pětihvězdičkový Zest Hotel Resort, jehož otevření je už naplánováno na rok 2027. Ale co je tam ta velká změna? Vlastně celý tady ten resort by měl úzce spolupracovat s Tomorrowlandem a mělo by to mít vlastně nádech toho Tomorrowlandu, tak jak vlastně jste zvyklí, nebo tak jak na to koukáme na těch sociálních sítích, tak jak to vlastně vypadá, ty stage designy a takhle, tak všechno by se mělo promítnout vlastně v tom hotelu. Hotel bude nabízet údajně gigantický day club, který bude s bazénem spojený, a rozloha toho bude 6000 metrů čtvereční, což je samozřejmě jakoby brutální číslo. A myslím si, že by tohleto samozřejmě mohlo mít velký úspěch, nicméně se tady i někteří lidi už v komentářích vlastně dotazují na to, jak by to vypadalo v tom reálném životě, jak by to vlastně vypadalo. Takže přes den byste pařili jakoby v hotelu v rámci jakoby Tomorrowlandu a potom by se šlo do vyhlášených ikonických klubů jako Universe, High Ibiza, Amnesia a spousta dalších. Otázkou samozřejmě zůstává i to, jestli by to nesebralo takový to opravdu kouzlo ty Ibizy, protože už spousta lidí teďkon, nebo respektive spousta článků vychází o tom, že díky těm masivním obrovským klubům, jestli se nevytrácí takový to kouzlo toho party ostrova. No, uvidíme, necháme se překvapit, jestli ten projekt doklepou do cíle, tak jsem na to strašně moc zvědavej. Na Dance Radio jdeme dál za muzikou Michael Jackson, Christoff, Netsky, anebo taky Hot Since 82 a Shade It.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90, a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Lednice, sušička či nová pračka? S dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.

od Sense 82, Shade of Freedom a pecka, která se jmenuje Shade It. Právě teď v éteru Dance Radio na 89 a 102,9 FM. Ještě jednou, přátelé, krásné, dobré ráno, máme krátce po půl devátý a pokud jste se i teďkom právě probudili a naladili jste Dance Radio, tak vám přeju naprosto pohodový čtvrtek. Blíží se nám vlastně jakoby víkend a my se půjdeme teďkom společně podívat na to, jak to bude vypadat s počasím, jak dneska, tak samozřejmě i o víkendu. Počasí. Co se týče čtvrtečního dne, tak tam je to opravdu, dalo by se říct, jako nic moc. Chtěl jsem říct velká bída, ale zase to nebudu jako úplně přehánět. Nicméně dneska oblačno zataženo, místy s deštěm, denní odpolední maxima 20 stupňů. Ale pozor, mám tady dobré zprávy pro nadcházející víkend, protože o víkendu by se nám mělo vrátit léto. A to znamená jasná obloha a až 30 stupňů Celsia. Tak uvidíme, kdyby se tam našlo něco jako mezi, tak by to bylo za mě úplně ideální. Na Dance Radio jdeme dál za muzikou Disclosure, Rex Records, Nervo, Lost Frequencies, Milk Bar a nebo taky AC Slater.

0: Milk Bar, Out to Lunch a Damon C. Scott, Back Then, právě teď konféteru na 89 a 102,9 FM. 9 minut nás dělí od 9. hodiny ranní, takový magický 9 minut od 9. No a po 9. už tady bude dopolední Drive Skate a poté taky odpolední show s Michaelem C. A vzhledem k tomu, že máme dneska čtvrtek, tak pokud jste od minulého týdne hlasovali pro váš oblíbený track v naší staniční hitparádě Dance Radio Chart, tak si můžete dneska dát premiéru a zjistíte tak, jestli ten váš oblíbený track se umístil na pozici, kterou jste mu přinejmenším přáli. Do 9. hodiny, jak jsem sliboval, AC Slater bude taky Ofaya, David Penn a pecka Always.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Dance Radio. Dance Radio.

Ofaya, David Spen, Tando a Erik Bitar, pecka Always, teď Féteru na 89 a taky 102,9 FM. No a pokud třeba neladíte tyhle ty frekvence, tak doporučuji stáhnout si naší appku Dance Radia, díky který můžete být vždycky s náma kdekoliv a jakkoliv. No a my máme jednu minutu do 9. hodiny, což znamená, že já se s vámi pro dnešek rozloučím a budu se na vás těšit zítra v pátek mezi 7. a 9. A zítra mimo jiné se spolu začneme pomalu připravovat na nadcházející víkend, který slibuje mimo jiné i krásné počasí. Tak držte vlnu s Dance Radiem po 9. už, jak jsem sliboval, Katie s dopoledním drivem a já vám přeju krásný zbytek čtvrtečního dne. Mějte se krásně a ahoj. Dance Radio. Po několika chladnějších dnech se o víkendu do Česka vrátí léto. Teploty budou stoupat a místy dosáhnou až 30 stupňů. Už v neděli však dorazí studená fronta, která přinese ochlazení. To ale zřejmě nebude mít dlouhého trvání a v příštím týdnu se může vrátit velmi teplé počasí, případně i další vlna veder. Americká technologická společnost Alphabet, její součástí je taky internetová společnost Google, ve druhém čtvrtletí zvýšila tržby meziročně o 24% na $119,8 miliardy. Po 13 dnech ukončili během středečního odpoledne hasiči likvidaci rozsáhlého požáru nejmohutnějšího výškového objektu ve Zlíně. Budova 34 v bývalém areálu baťovských obuvnických závodů začala hořet ve čtvrtek 9. července. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 20 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Přátelé, 9.13, skoro čtvrt na 10 a já vás vítám na frekvencích Dance Radio. Doufám, že jste s náma a taky ladíte dopolední drive, který startuje přesně v tenhle ten moment. Máme dneska čtvrtek 23. července. Svátek slaví Libor, takže přejeme všechno nej a i dneska vás čeká spoustu skvělý hudby. Novinky v éteru Dance Radio a taky probereme spoustu skvělých témat okolo hudby, okolo cestovaček, léta, summer vibes a tak dále. Takže doufám a věřím, že budete s náma po celý dnešní, nejenom dopoledne, ale taky odpoledne. Za chviličku už vám poletí Burner, novinka od Epoch Noir, taky Glockenbach a spoustu dalších melodií. Takže hezký ráno.
1: Ty nejlepší shows z našich studií.
2: Dance Radio.
1: True Peace Love Acid. Climax. Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci.
2: Dance Radio.
1: Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nej z Drum & Bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio.
2: Dance Radio.
3: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
4: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
6: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
8: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
9: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
10: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

Přátelé, Adele Film Music Factory a Modern Words na frekvencích Dance Radio. Já vám přeji krásný ráno, máme dneska čtvrtek a my už se pojďme podívat na festivalovou sezónu. Minulý týden jsme rozdávali v éteru Dance Radio a lupeny na drum and bassový festival Let It Roll, který potrvá přesně za týden. Už za týden všichni budou, nebo všichni milovníky drum and bassu budou na jezero Most, kde vystoupí celá řada světových producentů a hvězd napříč subžánry drum and bassu. A co je důležitý a zajímavý taky, že u jezera Most už právě včera odstartovala stavba největšího drum and bassového svátku roku. Do vypuknutí festivalu zbývá necelý týden, no a na místě už vyrůstají masivní scény, kompletní zázemí a v prodeji údajně zůstávají poslední desítky vstupenek, než se brány otevřou, a to už 30. července a potrvá letetro do 1. srpna. Ti z vás, co získali lupeny, tak ještě jednou velká gratulace, a ti z vás, co pořád ještě váhají a chtěli by být u toho, tak si myslím, že to je jedinečná příležitost, jak si tohleto událost nenechat ujít. Kompletní info najdete na letitro.cz a také sociálních sítích, protože tam sdíleli informace a také záběry z toho, jak probíhají stavby, takže mrkněte na to.

0: Přátelé, asi jste poznali sami Fede Legrand a So Much Love na frekvencích Dance Rádia. I tato věc nesměla chybět. Věřím, že jste si Fedeho užili letos na Beats for Love na festivalu v Ostravě. Pokud vás minul nějakým způsobem, tak si myslím, že to můžete dohnat a vyrazit třeba někam na Mejdan a nebo třeba na samotnou Ibizu, kde stále ta sezóna je v plném proudu a stále si samozřejmě můžete užít ten neskutečný vibe, který vlastně Ibiza nabízí v rámci celého léta. No a když už jsme u parties a tak dále, tak právě zítra startuje další speciální víkend na vlně Tomorrowlandu a já samozřejmě mrkla už i na oficiální kanál Tomorrowlandu na YouTube, protože hlavní dvě stage se streamovaly. Vy jste měli možnost streamingu využít přes web Tomorrowlandu anebo Apple Music. No a už postupně přibývají jednotlivý sety přímo z Belgie z toho prvního víkendu. Třeba venku je Dimitri Vegas a Marlon Hofstadt. Nechybí tady Charlotte David a spoustu skvělých záznamů. Takže pokud samozřejmě chcete vidět, jak to celý proběhlo, běhlo minulý víkend a chcete ze záznamu se mrknout a poslechnout nějaký set, tak určitě je příležitost. A zítra nás čeká další speciální víkend od pátku až do neděle, kde nás čeká druhý víkendový maraton v rámci Tomorrowlandu v Belgii. Takže i my to tady budeme sledovat.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
7: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
8: Dance Radio.

0: po 10. hodině na frekvencích Dance Radio pokračujeme dál, za náma Undercover a Never Let Her Slip Away a za chviličku už Example Midnight Run. To je hodně starší kousek a dáme si něco i ze současnosti. Už za malou chvíli třeba český duo Drow Moon a Shelter. A už mezi 10. a 11. kromě muziky probereme spoustu dalších témat, takže buďte s náma a doufám, že ať už nás hladíte kdekoliv, takže jste s náma po celý dnešní ráno a dopoledne. Teď už připraven Andy a nejčerstvější zprávy. Hezký ráno. Dance Radio
1: News. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc má v plánu prosadit snížení věkové hranice trestní odpovědnosti u dětí ze současných 15 rovnou na 13 let. Podle jeho návrhu by však nešlo o plošné snížení věkové hranice. Týkalo by se jen nejzávažnějších zločinů a násilných trestních činů. Evropská komise schválila převzetí americké mediální společnosti Warner Bros. Discovery konkurenčním konglomerátem Paramount Skydance v hodnotě 110 miliard dolarů. Souboj o to, kdo bude pohánět umělou inteligenci budoucnosti, nabírá na obrátkách. Americká společnost AMD oznámila jedno z největších partnerství ve své historii. Firma Anthropic, která stojí za jazykovým modelem Claude, plánuje v příštích letech nasadit výpočetní infrastrukturu postavenou na nové generaci akcelerátoru AMD Instinct. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně oblačnou, zataženou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí pouze k 20 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: diskoték na frekvencích Dance Rádia. My pokračujeme dál, doufám, že máte krásný čtvrteční dopoledne. A my už se pojďme podívat na tipy na nový desky, který pro vás mám připravený, a mrkneme se na to, co samozřejmě vyšlo a co byste si mohli a měli poslechnout, protože to vás může velmi obohatit. Začneme Olivijou O'Brien, která přichází po 8 letech s další studiovkou Pixie. Pokud neznáte tohle jméno, tak rozhodně doporučuji, protože je to hiphopová a trapová umělkyně, která vlastně jako se i více zapsala do popředí díky spolupráci s duetem Oliverem Sykesem z Bring Me to Horizon a nebo třeba Griffin a Fletcher. Takže doporučuji. Pojďme se mrknout ale i na další desky, pokud máte rádi zase něco podobného z vod hiphopu a R&B, tak určitě doporučím novou desku, a to od Rick Ross, který vlastně i přesto, že teda solovku nevydal dlouhých 5 let, tak nějakou tvorbu dělal, ale po 5 letech přináší novinku Set in Stone. Je tam celá řada zajímavých spoluprací jako T.I., Max B., Rich Dukins, Jazzy a Don Toliver a spoustu dalších. No a my se mrkneme i trošku do jiných žánrů, elektronika a alternativa, a doporučím umělce Tricky Different When It's Silent, což je velmi zajímavá hudba a sestava, velmi taková experimentální, takže doporučuji. No a pokud máte rádi indie pop, tak doporučím zpěvačku Gracie Abrams, která přináší fanouškům Daughter From Hell deska po 2 letech po posledním vydání, a tuhletu zpěvačku určitě vřele doporučuji, protože také stojí určitě za váš poslech. Tak věřím, že jsme vás v tenhle ten moment inspirovali.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Prosecco přesně v italském stylu?
3: To je Mioneto.
2: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
3: Mioneto.
2: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
3: Mioneto.
2: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
3: Mioneto. Víc než jen Prosecco.
4: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
5: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.

K-Motions a Generator na frekvencích Dance Radio. I tato věc nesměla chybět do vašich uší. Stále ve vašich uších ladíte dopolední drive dneska s datem 23. července. No a my už se pojďme podívat na velmi zajímavou studii, která vlastně jako vzešla momentálně z Anglie, a je to velmi zajímavý průzkum, který mapoval zájem lidí o koncerty v určitém věku. Jo. A ta nová studie přišla s docela takovým překvapivým výsledkem, že právě 30 let je takovej milník, kdy lidé začínají jako více jako mít ty koncerty na salámu a vlastně jako upadá ten zájem, jo. V průzkumu tak tam bylo zhruba 2000 dotazovaných hudebních fanoušků a právě 30 let je takzvaná koncertní hranice, kdy si návštěvníci koncertů raději údajně vyberou pohodlný sezení než stání. Jo. Není to jako úplně, že by teda nešli na ten koncert, ale spíše radši jako seděj, pokud to jde. Taky se ale zjistilo, pozor, tady už se dostáváme k dalšímu zajímavému bodu, že muži často preferují pohodlné sezení od mladšího věku než ženy, přičemž muži odcházejí do pohodlí na koncertech v průměru okolo 28

30 let a ženy až ve 32, jo. 50% těch, kteří se rozhodnou sedět, uvádí, že dají přednost pohodlí, zatímco 28% uvádí, že na koncertě cení pohodlí vyhrazeného místa. Ale co je zajímavé, že lidé po 30, někteří, hlavně muži, spíše třeba i zůstávají doma, než aby vyrazili na koncert. To je taky zajímavý. A studie taky ukázala, že generace Z, 18 až 24, je generací, která dává přednost stání na koncertech, přičemž každý třetí uvedl, že by raději stál a byl blíž k umělci. Přátelé, já to řeknu veřejně, mě je 36, vždycky jdu většinou na stání a většinou poguju a jsem někde vepředu. Nevím, tato anketa, ale mně se to teda vůbec ten průzkum netýká.

0: Přátelé, za náma Midnight Funk a Love With You. No a my už se pojďme podívat na jeden hororový snímek, který momentálně se o něm hodně mluví a údajně by mohlo jít o velkou konkurenci kultovního Jokera, kterýho věřím, že jsme si převážná většina zamilovala, prostě geniální záporák a tak dál. No právě Joker vypadá, že má novou konkurenci, protože DC Studios představuje velmi novinku v novou, a to hororový thriller, který se jmenuje Clayface. A právě s touhle novinkou přichází DC Studios, představuje Toma Reese Harrise v titulní roli právě tohodle záporáka z galerie ikonických gotemských padouchů. A film režíroval a režíruje tady James Watkins a distribuje ho Warner Bros., jak už jsem zmaňovala. No a pojďme si říct, že o tomhle filmu se pravděpodobně bude hodně, hodně mluvit, protože má velmi potemnělou atmosféru, jako je Joker. Myslím si, že ty charaktery těch hlavních postav jsou taky velmi podobný, alespoň podle toho traileru a podle těch textů, co si čtu o filmu. A celkově taky tím dějem, nebo nechci úplně spoilerovat, ale ten děj bude o takovém jednom velkým vědeckým experimentu. Tak mě to teda docela zaujalo. Musím říct, že mě právě filmy typu Joker a tak dál velmi baví, kdy tam hrají roli i charaktery těch postav. Je to takový potemněný, až místy depresivní. No a pokud vás zajímá ten snímek, mrkněte na upoutávky a myslím si, že můžeme už brzy vyrazit do kina. Nicméně ještě si na ně budeme muset počkat, protože až letos na podzim. Ale upoutávku už najdete teď, všude možně na internetu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Lednice, sušička či nová pračka? S dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
5: Už tam bude.
6: Nech toho.
5: Raději už tam bude.
6: Přestaň. Štěl mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře.
5: Mňam.
7: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Dance Radio.

Human na frekvenci Dance Radio. Máme minutu po 11. hodině, my už se pojďme naladit na další muziku, která nebude chybět v rámci dopoledního drive, a to s datem 23. července, třeba Chris Wake.

0: nebude chybět ani letní záležitost, abychom to léto zase přivolali zpátky. Duke DuMont, Jack Jones a I Got You. Už po 11. hodině omrkneme kulturní tipy a taky se mrkneme opět do světa hudby. Teď už ale ideální čas na zprávy a na počasí. Dance Radio
1: News. Po několika chladnějších dnech se o víkendu do Česka vrátí léto. Teploty budou stoupat a místy dosáhnou až 30 stupňů. Už v neděli však dorazí studená fronta, která přinese ochlazení. To ale zřejmě nebude mít dlouhého trvání a v příštím týdnu se může vrátit velmi teplé počasí, případně i další vlna veder. Americká technologická společnost Alphabet, její součástí je taky internetová společnost Google, ve druhém čtvrtletí zvýšila tržby meziročně o 24% na $119,8 miliardy. Po 13 dnech ukončili během středečního odpoledne hasiči likvidaci rozsáhlého požáru nejmohutnějšího výškového objektu ve Zlíně. Budova 34 v bývalém areálu baťovských obuvnických závodů začala hořet ve čtvrtek 9. července. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 20 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio.

0: Za náma Sub Focus a taky Alice Gold a Out of the Blue, nebo Out the Blue, tak abychom byli přesní. Na Dance Radio pokračujeme dál, stále s váma Katie do 12. hodiny. A přátelé, to, že AI je velkým tématem a taky řeší se AI ve spojitosti s tvorbou a produkcí, taky jsme tady řešili už tenhle ten týden kauzy, kdy vlastně jako na spoustě platformách je čím dál více skladeb právě skrze umělou inteligenci. No a hrozně moc platform s tím bojuje. Je to Deezer, je to SoundCloud a je to spoustu dalších platform jako TrackSource. A právě Spotify jde v ruku v ruce taky s tímhletím bojem. A to i přesto, že teda nedávno představilo funkci AI DJ, který teda já se přiznám, si myslím, že je fakt už pro jako pohodlný uživatel, kdy už vám jako to Spotify prostě naservíruje playlist, aniž byste museli něco hledat. OK, ale na druhou stranu vlastně Spotify vyráží do boje a vlastně maže a zbavuje se každý den velkého množství skladeb, které jsou kompletně generované umělou inteligencí. A do dnešního dne zmizelo asi 75 milionů skladeb, neuvěřitelný, skrze AI, a ještě plánuje přitvrdit. Kromě toho, tak se chystají nějaký další opatření a tak dále. Přátelé, je to super, určitě tomu fandím. Na druhou stranu představit platformu, která vlastně jakoby je s AI, ale zároveň bojovat proti tomu, no nevím. Je to trošku takový jako možná kontraproduktivní, každopádně fakt cením, že ty platformy, ani jsem to nečekala, že vlastně jako budou tak radikální, a je to vlastně dobře. Takže jen tak dál.
1: Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Tvaroh tučný Karlova koruna 250 gramů za 14,90 a meloun vodní kilo za 7,90. Penny. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Party Service.
1: Kulturní a Party Service je připravený i dneska ve čtvrtek 23. července. Pojďme se podívat, kam dnes můžete vyrazit. Mimochodem za náma novinka od Jubel a Ocean House. Mrkneme se na letní kina, pokud teda počasí tomu bude přát, tak dneska letní kino a promítat bude se film Vrabčák od 9:30 v kampusu Hybernská. Holešovická tržnice nabídne dneska od 9 večer kino venku, a to Grand Hotel Budapešť. Pokud byste radši ale vyrazili někam jinam, tak Cargo Gallery dneska nabízí od 20 hodin Let's Dance a Kohoutí stopa, přímo párty na lodi. Pokud máte rádi podcasty, tak celý léto Trojský pivovar nabízí letní podcastovou scénu a dneska od 19 hodin můžete vyrazit na podcast Guest Live. No a my už se pojďme podívat na do kina, dnešní filmy, třeba který míří a novinky do kin, jsou třeba filmy Bardotky, Mistryně a spoustu dalších, no a mrknem i na koncerty. Meat Factory nabídne Pivoňku a Lichnovský od 20. hodiny. Těšit se můžete i na přístav 186.00 a to koncert For Sunset Orinoco od 20. večerní. Petrohradský kolektiv nabízí od 7:30 večer v rámci Petrolive Now, partička výborná. No a dnes, pokud máte rádi zpěvačku Rozály, tak na tu se můžete těšit v Riegerových sadech od 7:45. No a Monkey Business, tak ti slaví 26. narozeniny v Areál 7 a to na pražském výstavišti v Holešovicích od 19:45. Mrknem ale taky na další akce, pokud byste rádi třeba vyrazili do Crossu, tak dnes Live Cross Garden House and Techno, start už 19. hodina v rámci Liveka, Show Mystic Diva, Art Pop a tak dál a pak Anita a hosté v rámci House a Techno After Party, ještě jednou Cross. Tolik tipy, kde se co děje před víkendem, je toho poměrně hodně.

Přátelé, Joe Stone a Montel Jordan, The Party, This is how we do it, na frekvencích Dance Radio. No a my se pomalinko rozloučíme, za chviličku 12. hodina, co to znamená, že se s váma pro dnešní den rozloučím. Děkuju za příjemný dnešní start. Dnešního dne doufám, že budete s náma i nadále. Co vám ještě slíbím do 12. hodiny 100% EDX a Baby D, Let Me Be Your Fantasy, trošku zabrousíme do starších vod. Pak už zprávy a počasí v celou. Dneska odpoledne se na vás těší stejně jako včera můj kolega Mikey po 14. hodině. No a máme čtvrtek, to znamená, že vás večer čeká hitparáda Dance Radio Chart a pořady se světovými DJ a producenty, jako je Tiesto, Armin Van Buuren, Music of Freedom a spoustu dalších. Takže určitě dneska je co ladit na frekvenci Dance Radio. Zdravím úplně všechny, ať už nás ladíte kdekoliv. A já se na vás budu těšit zase zítra po 9. tady na Dance Radio. Mějte se hezky.

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc má v plánu prosadit snížení věkové hranice trestní odpovědnosti u dětí ze současných 15 rovnou na 13 let. Podle jeho návrhu by však nešlo o plošné snížení věkové hranice. Týkalo by se jen nejzávažnějších zločinů a násilných trestních činů. Evropská komise schválila převzetí americké mediální společnosti Warner Bros. Discovery konkurenčním konglomerátem Paramount Skydance v hodnotě 110 miliard dolarů. Souboj o to, kdo bude pohánět umělou inteligenci budoucnosti, nabírá na obrátkách. Americká společnost AMD oznámila jedno z největších partnerství ve své historii. Firma Anthropic, která stojí za jazykovým modelem Claude, plánuje v příštích letech nasadit výpočetní infrastrukturu postavenou na nové generaci akcelerátoru AMD Instinct. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně oblačnou, zataženou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí pouze k 20 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
5: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
7: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Chasen Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
8: Dance Radio.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
2: Letní novinkou pro tento týden jsou sýr slanina Twister nebo sýr slanina Zinger.
3: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
4: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V PRE hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
5: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart. Váš elektrospecialista.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Rio Mare při koupi od dvou kusů za 54,90 za kus a vepřovou panenku kilogram za 149,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.

Po několika chladnějších dnech se o víkendu do Česka vrátí léto. Teploty budou stoupat a místy dosáhnou až 30 stupňů. Už v neděli však dorazí studená fronta, která přinese ochlazení. To ale zřejmě nebude mít dlouhého trvání a v příštím týdnu se může vrátit velmi teplé počasí, případně i další vlna veder. Americká technologická společnost Alphabet, její součástí je taky internetová společnost Google, ve druhém čtvrtletí zvýšila tržby meziročně o 24% na 119,8 miliardy dolarů. Po 13 dnech ukončili během středečního odpoledne hasiči likvidaci rozsáhlého požáru nejmohutnějšího výškového objektu ve Zlíně. Budova 34 v bývalém areálu baťovských obuvnických závodů začala hořet ve čtvrtek 9. července. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 20 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Prosecco přesně v italském stylu?
3: To je Mionetto.
2: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
3: Mionetto.
2: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
3: Mionetto.
2: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
3: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc má v plánu prosadit snížení věkové hranice trestní odpovědnosti u dětí ze současných 15 rovnou na 13 let. Podle jeho návrhu by však nešlo o plošné snížení věkové hranice. Týkalo by se jen nejzávažnějších zločinů a násilných trestních činů. Evropská komise schválila převzetí americké mediální společnosti Warner Bros. Discovery konkurenčním konglomerátem Paramount Skydance v hodnotě 110 miliard dolarů. Souboj o to, kdo bude pohánět umělou inteligenci budoucnosti, nabírá na obrátkách. Americká společnost AMD oznámila jedno z největších partnerství ve své historii. Firma Anthropic, která stojí za jazykovým modelem Claude, plánuje v příštích letech nasadit výpočetní infrastrukturu postavenou na nové generaci akcelerátoru AMD Instinct. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně oblačnou, zataženou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí pouze k 20 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance. Dance.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Krásný odpoledne, Duran Jones a taky The Indications, Lovers Holiday, Simple Souls, Drum and Bass Flip, to je ideální otvírák našeho společného tanečního odpoledne. Máme čtvrtek 23. července, Liborům přejeme jen to nejlepší k svátku, dneska je váš den. Ode mě za moment Student High, Norma Jean Martin nebo Immersed a dnes si taky dáme hit parádu Dance Radio Chart, toto přesně v 18 hodin. Za chvilku mrkneme, jak to tam vypadalo před týdnem. Jsme Dance Radio a taktéž tu pro vás mám hned pozvánku do naší apky.
1: Apka Dance Radio. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň! Štěl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.

Skvělá aktuální novinka Kygo, Max McKnown, Take Me Back, tady jeden z rádio. A podíváme se na další tři nový kousky, které jsme nasadili tento týden. Tohle je Anat Fab, Wherever I Go. Nově hrajeme taky spolupráci s Solomuna se Skrillexem. Ano, slyšíte správně, jmenuje se to Ramta. A poslední novinkou pro tento týden, to je Cedric Gervais a Carla Monroe, Gotta Be. Ideální letní píseň. Za chvilku už pohled do hitparády Dance Radio Chart, do té doby Fatboy Slim, Shanks nebo Wilkinson.

0: Skvělá letní záležitost, Kreider a jeho Avisa. My se podíváme do hitparády Dance Radio Chart. Dneska vás čeká už letošní 29. kolo, startujeme přesně v 18 hodin. Minulý týden jsme nasadili tři novinky, Mel Nadu a Kate Smurf, Stop Me Now, taky Drill Moon, Shelter, nebo Calvin Harris s Jazzy, Satisfy a nástupních vítězů byl na trojice Fisher, na druhém místě Wilkinson a Another Houseovka Talk To You se umístila na nejvyšším stupni, kdo vyhraje dnes. To zjistíte, pokud budete poslouchat další kolo hitpošky. Těším se na vás, v 18 hodin taky startuje hlasování do příštího kola. Teď už Sonic, Icona Popa, dáme si i Culture Shock se Sarah DeWarren, All The Things She Said.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Po několika chladnějších dnech se o víkendu do Česka vrátí léto. Teploty budou stoupat a místy dosáhnou až 30 stupňů. Už v neděli však dorazí studená fronta, která přinese ochlazení. To ale zřejmě nebude mít dlouhého trvání a v příštím týdnu se může vrátit velmi teplé počasí, případně i další vlna veder. Americká technologická společnost Alphabet, její součástí je taky internetová společnost Google, ve druhém čtvrtletí zvýšila tržby meziročně o 24% na 119,8 miliardy dolarů. Po 13 dnech ukončili během středečního odpoledne hasiči likvidaci rozsáhlého požáru nejmohutnějšího výškového objektu ve Zlíně. Budova 34 v bývalém areálu baťovských obuvnických závodů začala hořet ve čtvrtek 9. července. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 20 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: Prosecco přesně v italském stylu?
5: To je Mionetto.
4: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
5: Mionetto.
4: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
5: Mionetto.
4: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
5: Mionetto. Víc než jen prosecco.
6: Lednice, sušička či nová pračka? S dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage design u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
9: Dance Radio. Na Dance Radio pokračuje nejlepší taneční muzika, za chvíli drum and bass, drum sound a bassline Smith, Pure Fire, dáme si Little Palmer, Bigger Than Techno, novinku od Solomona se Skrillexem, to se povedlo, Ramta, a tohle je klasika, Pet Shop Boys, New York City Boy, my jsme Dance Radio, přeju vám parádní taneční čtvrtek a užijte nejlepší taneční servis.

0: Či EKG Slovenska, to hvězda, jeho Astra 3AM, my jsme Dance Radio, hrajeme nejlepší taneční playlist. Dnes pro vás máme i skvělý program, všechno startuje v 18 hodin, kdy si společně střihneme hit parádu Dance Radio Chart, potom tu máme Tiesto a jeho Prismatic Radio Show, Armin dorazí z State of Trance, Musical Freedom Radio Show taky nebude chybět a Adam Beyer to uzavírá z Drum Code Live. Tak si vyberte. Ani dnes se s náma nebudete nudit. Za chvilku Matoma, Daft Punk nebo Exwell a potom už zprávy a kolega Andy Road v 16 hodin.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90. Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
3: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Letní novinkou pro tento týden jsou sýr slanina Twister nebo sýr slanina Zinger.
6: A s kódem KFC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak využijte kód KFC Leto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více informací v restauracích KFC.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
8: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
9: Dance Radio. Dance Radio.

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc má v plánu prosadit snížení věkové hranice trestní odpovědnosti u dětí ze současných 15 rovnou na 13 let. Podle jeho návrhu by však nešlo o plošné snížení věkové hranice. Týkalo by se jen nejzávažnějších zločinů a násilných trestních činů. Evropská komise schválila převzetí americké mediální společnosti Warner Bros. Discovery konkurenčním konglomerátem Paramount Skydance v hodnotě 110 miliard dolarů. Souboj o to, kdo bude pohánět umělou inteligenci budoucnosti, nabírá na obrátkách. Americká společnost AMD oznámila jedno z největších partnerství ve své historii. Firma Anthropic, která stojí za jazykovým modelem Claude, plánuje v příštích letech nasadit výpočetní infrastrukturu postavenou na nové generaci akcelerátoru AMD Instinct. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně oblačnou, zataženou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí pouze k 20 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Luca de Bonaire, Keep This Party Rockin'. Pokud byste chtěli na party, kde budu hrát tento víkend, tak se můžeme vidět a slyšet už v sobotu na dvou místech. Nejdřív Rooftop Party Climax Rooftop s rádovým kolegou Chrisem Sadlerem, s náma taky Enrico, a potom mířím do Hradce Králové, kde budu hrát v klubu La Fabrik se Storm Wow Nights. Tak si mě chytněte. Mimochodem, Climax Rooftop najdete úplně v centru Prahy na střeše Sky Lounge 360, což je Hybernský ulici. Teď už David Puentes, Rudimental, Cedric Gervais a novinka Garobí nebo The Beloved, ta klasika Sweet Harmony.
1: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Později už tam budem?
6: Přestaň! Štěl mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Dance Radio. Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Muzika.

Ferek Don a taky Jam Cook, Everything You Need. Nejlepší taneční muzika. Pokud nevíte, co vám hrajeme, stačí se vždy podívat na dance.radio.cz nebo do aplikace a tam najdete komplet playlist. Na webu taky probíhá vždy hlasování do hitparády Dance Radio Chart. Dneska se teda spouští až v 18 hodin, protože všechno pojede až se startem dalšího kola hitpošky. V aplikaci nás můžete poslouchat úplně kdekoliv, stačí vám internetový pokrytí v mobilu nebo tabletu a taktéž tam naleznete večerní program. Teď už Bonobo, Two Colors, Sander van Dorn a nebo Trips a Ben Kristova, Future Champ, jsme Dance Radio.

0: Tom nově nějak superstar, tady je Dance Radio a nejlepší dance music. V celou zprávy kolega Andy Rout a potom si dáme otvírák hodiny. Hot on House, nebude chybět Tiesto, z My Frequency, South Bangers a taky Offenbach a jejich party. Jsme Dance Radio, úžasný čtvrtek.
1: Dance Radio News. Po několika chladnějších dnech se o víkendu do Česka vrátí léto. Teploty budou stoupat a místy dosáhnou až 30 stupňů. Už v neděli však dorazí studená fronta, která přinese ochlazení. To ale zřejmě nebude mít dlouhého trvání a v příštím týdnu se může vrátit velmi teplé počasí, případně i další vlna veder. Americká technologická společnost Alphabet, její součástí je taky internetová společnost Google, ve druhém čtvrtletí zvýšila tržby meziročně o 24% na $119.8 miliardy. Po 13 dnech ukončili během středečního odpoledne hasiči likvidaci rozsáhlého požáru nejmohutnějšího výškového objektu ve Zlíně. Budova 34 v bývalém areálu baťovských obuvnických závodů začala hořet ve čtvrtek 9. července. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 20 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
3: Dance Radio.

Anet Fab, Wherever I Go, nejlepší taneční muzika, úžasný čtvrtek, to je skvělá novinka. Tuzemská produkce, rozhodně podporujeme, Anet má krásný hlas a tahle ta záležitost se stopro povedla. Playlist jako vždycky na Dance Radio CZ nebo v aplikaci. Za chvilku pošlu Alexe Gaudína, Wilkinsona, taky Shimzu s Arkem, Fire, Fire.

0: Shimza a letní to hit Fire Fire. Tady jeden z rádio, s váma pořád Michael C. Co si dáme za chvilku? Tak třeba další letní hit. Calvin Harris, Ocean. A v letních singlech pokračujeme. The Magician dodají Sunlight. Samozřejmě dodají The Magician a Years and Years. A nebude chybět ani Fede Legrand nebo Maustý.
1: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu. Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Mausty, taký Vankelm od Francesco Yates, Some Kind of Feeling. Za chvilku si dáme hitparádu Dance Radio Chart a potom už vás čeká skvělý program Tiesto, Armin nebo Adam Beyer, tak si to stopro užijte. U hitpošky jsem za chvilku zpátky, do té doby Armand van Helden, John Summit nebo La Fuente, pojďme si to užít.
1: Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance.

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc má v plánu prosadit snížení věkové hranice trestní odpovědnosti u dětí ze současných 15 rovnou na 13 let. Podle jeho návrhu by však nešlo o plošné snížení věkové hranice. Týkalo by se jen nejzávažnějších zločinů a násilných trestních činů. Evropská komise schválila převzetí americké mediální společnosti Warner Bros. Discovery konkurenčním konglomerátem Paramount Skydance v hodnotě 110 miliard dolarů. Souboj o to, kdo bude pohánět umělou inteligenci budoucnosti, nabírá na obrátkách. Americká společnost AMD oznámila jedno z největších partnerství ve své historii. Firma Anthropic, která stojí za jazykovým modelem Claude, plánuje v příštích letech nasadit výpočetní infrastrukturu postavenou na nové generaci akcelerátoru AMD Instinct. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně oblačnou, zataženou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí pouze k 20 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. We have had some technical problems.

0: Ladíte hitparádu Dance Radio Chart, nejlepší taneční muzika podle vás? Už jsme odstartovali 29. kolo a slyšeli jste 3 novinky pro tento týden. Noisy Pots a Michael Knout a Saskia Strack Children, taky Madonu I Feel So Free v remixu od Peggy Goo a Bunt Mapei Dan Whitlam Trippin, jim dejte svůj hlas na webu danceradio.cz, jdeme do komplet žebříčku, který naleznete taky na našich webovkách. Super poslech. Dance Radio Chart.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 000. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
4: Prosecco přesně v italském stylu?
5: To je Mionetto.
4: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
5: Mionetto.
4: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
5: Mionetto.
4: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
5: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
6: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
7: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Dance Radio Chart. Dance Radio Chart.

0: čtvrtý místo v Dance Radio Chart, milá novinka Calvin Harris a Jazzy Satisfy. Co uslyšíte za chvíli? Tři nejlepší pecky pro tento týden, tak si je dejte. Naposledy připomenu, hlasování do hitparády probíhá na danceradio.cz každý den. Dnes na trojce Lost Frequencies a Nathan Nicholson, So Much Beauty Around Us. Na druhém místě minulé jednička Another a 54 Ultra Talk To You a z novinky na první místo dohopsali Draw Moon Shelter, tuzemský drum and bass. Velká to pecka, po hitparádě Tiesto a taky Armin. Užijte si to.
1: Třetí místo. Damn.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio.

newsjackasvegas.com or join discord.gg/armandbenz.

0: Dance Radio. Dance Radio.
1: This is Drumcode Live.